Quero escuro. Me smetri na tmu. Ale vrát, ať byl si čímte zlom. Medleně vět, útra kestět. Голосом твоим заполнить.